Smicový kvartet číslo 2 opus 7 Pavla Haase s bicími nástroji zvaný z Opičích hor předneslo Kocianovo kvarteto spolu s hráči na bicí nástroje, kterými byli Svatopluk Čech a Martin Kopřiva.

Asi není slavnějšího klavírního koncertu než je Čajkovského bémol. Těžko uvěřit, že dílo nebylo zpočátku dobře přijato a neocenil ho ani Nikolaj Rubinstein, který inspiroval jeho vznik. Nakonec Rubinstein změnil názor a koncert začal hrát. O popularitu díla se zasadil i klavírista a dirigent Hans von Billow, kterému Čajkovský koncert věnoval. Hraje Peter Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského. Solistou byl Petr Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek.

Tanějev patří k nemnohým vyvoleným. Bude velkolepým pianistou i skvělým skladatelem, řekl o svém žákovi Nikolaj Rubinštejn. Tanějev byl vlastně zázračné dítě. Desetiletý byl přijatý na Moskevskou konzervatoř ke studiu klavíru a skladby. V 28 letech se stal ředitelem této konzervatoře a mezi jeho žáky patřili Rachmaninov, Skriabin či Glier. Jeho partitury jsou detailně propracované a zároveň lyrické a dramatické. Zazní teď Tanějevův kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír g-moll opus 30. Hrají Olga Vinokur na klavír a kvarteto Martinů.

Kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll opus 30 Sergeje Tanjeva hráli Olga Binokur na klavír a kvarteto Martinů.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Antonína Dvořáka, Francise Poulenca, Maurice Ravela, Ludwiga van Beethovena, Josefa Bohuslava Ferstra, Jeana Sibelia, Václava Jana Tomáška a Hektora Berlioze. Na úvod zazní Pražské valčíky Antonína Dvořáka. Budapešský festivalový orchestr řídí Ivan Fischer.

Pražské valčíky Antonína Dvořáka hrál Budapešský festivalový orchestr, který řídil Ivan Fischer. Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr, patří k nejslavnějším skladbám Francise Poulenca. Objednala si ho Kusevického nadace na počest Sergeje Kusevického a jeho ženy Natálie. Poulenc později tvrdil, že souvisí i s jeho operou Dialogy karmelitek. Zpívají Christine Beauvre, soprán, a sbor BBC, BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

To bylo Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr Francise Poulenca. Zpívali Christine Brewer, soprán a sbor BBC. BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.

Maurice Ravel zanechal jediný smyčcový kvartet, kvartet F dur. Dokončil ho, když mu bylo 28 let a věnoval svému učiteli Gabrielu Fauremu. Daleko více ale kvartet líbil Claude Debussymu, protože odpovídal jeho představám o tomto hudebním žánru. Kvartet má po všech stránkách neuvěřitelný náboj, melodický, harmonický, rytmický. Hraje Vihanovo kvarteto.

Svůj klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73, zvaný Císařský, zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1809 ve Vídni a věnoval ho arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho mecenášem, přítelem a žákem. Premiéra se odehrála roku 1811 v Lipsku. Solistou byl Friedrich Schneider a Johann Philipp Christian Schulz dirigoval Gewandhaus Orchestra. Beethoven, který býval dřív solistou svých skladeb, už kvůli postupující hluchotě nemohl hrát. Naším solistou je Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena zvaný Císařský přednesl Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle.

Josef Bohuslav Förster komponoval svůj nonet opus 147 pro tehdy nedlouho existující ansámbl českého noneta. Nonet přináší variace o dvou tématech a k premiéře došlo roku 1932. Hraje české noneto.

Nonet opus 147 Josefa Bohuslava Förstera hrálo české noneto. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Žána Sibelia neměl lehký start na koncertní pódia. Původně zamýšlený solista odřekl, narychlo solový part tehdy nastudoval český houslista Viktor Nováček, pedagog na akademii v Helsinkách. Později při chystaném berlínském provedení došlo k něčemu podobnému. A solistou byl narychlo Karel Halíř, jinak koncertní mistr berlínského dvorního orchestru. Dirigoval Richard Strauss. Na našem snímku je solistou Ilja Gringolc, Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

Dozněl koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia. Hráli Ilja Gringolc a Göteborský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi.

Klavírní sonátu Ádor opus 26 Václava Jana Tomáška nyní přednese Petra Matějová na kladívkový klavír. Sonáta má 4 věty.

Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze nese označení epizoda ze života umělce a skladatel si v ní s nadsázkou vyřizoval účty s irskou shakespearovskou herečkou Harriet Smithsonovou, která tehdy hostovala v Paříži a do které byl Berlioz beznadějně zamilovaný. Takže jsou tu scény jako z krásného i těžkého snu. Chicago Symphony Orchestra řídí Claudio Abbado.

Příjemné sobotní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes nás zve k sobě na návštěvu houslista a dirigent Jan Palich. Jedu za ním do jedné vesnice za Prahou a než tam dojedu, poslechneme si jednu ze skladeb, které nám vybral k poslechu. Bude to stylově skladba pro housle solo, jedna z cyklu 6 polyfonních studií od Heinricha Wilhelma Ernsta. Její název zní Poslední růže léta.

Jana Talicha známe nebo můžeme znát jako šéfdirigenta Jihočeské filharmonie. Z minulosti v téže funkci Talichova komorního orchestru je primárie akvarium.

0: Jsem jako dirigent z velké části samouk a vzhledem i k mému jménu mě to přišlo žinantní, aby mě tak oslovovali, ale tak časem samozřejmě už jsem si trochu zvykl, takže už mě to tak nezaskočí.
1: Dobrá, my jsme naše sobotní setkání zahájili skladbou pro solové housle Poslední růže léta od Heinricha Wilhelma Ernsta v podání Gidona Kremera.
0: Já když jsem vybíral skladby pro to naše setkání, tak jsem vybíral z různých okruhů a samozřejmě ten první okruh byl ten houslový. A docela rád jsem se vlastně vracel ke svým oblíbeným nahrávkám i z dětství a ze studií na konzervatoři. No a samozřejmě pro nás etídy Ernsta jako pro konzervatoristy, musím říct, ne pro všechny, ale pro většinu z nás to byla taková nedostupná, technicky nedostupná meta je hrát a vždycky jsme vzhlíželi k těm, kteří to hráli na koncertech, k těm světovým interpretům. A mně se dostala do ruky už v mládí deska, právě Gidona Kremera, tenkrát černá deska samozřejmě. Tu mám do dneška, kde kromě té Poslední růže je ještě Král duchů, také Ernstova etída. A musím říct, že Kremer jako úžasný houslista, úžasný technik, to hraje naprosto nedostižně. Takže to byla snad nejhranější deska mého mládí.
1: A k další skladbě, kterou si poslechneme, kterou jste vybral, máte, jak už je zjevné z interpretace, také velmi osobní vztah, protože to bude od Leoše Janáčka smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty v provedení Talichova kvarteta.
0: To pro mě byl lehký výběr, jednak z toho důvodu, že jsem vlastně, dneska už je to kolik let, v roce 97, když jsem přišel do kvarteta, tak to už je 20, 23, 24 let. Tak to je jeden důvod a toho Janáčka jsme hráli nesčetněkrát, i jsme ho natočili na CDčka, ale já musím říct, že ten hlavní důvod byl ten, že na konzervatoři člověk vchází nějakým způsobem do toho hudebního světa a seznamuje se s repertoárem, nejenom solovým, houslovým, ale i komorním. Já jsem měl to štěstí, že samozřejmě ten komorní repertoár jsem od tátova kvarteta znal trošku šířeji a dostala se mi do ruky i samozřejmě novela Kreutzerova sonáta Tolstého a dělal jsem do školy nějaký referát o tom a táta mi dal nahrávku svojí Janáčka a musím říct, že jsem tomu úplně, té muzice jsem úplně propadl. Mě to pohltilo na několik měsíců a vždycky jsem si říkal, že to by bylo krásné si to někdy zahrát v kvartetu. Naštěstí se mi to splnilo, ale opravdu si vzpomínám na ty večery, když jsem teda s tou knížkou v ruce poslouchal Janáčka a to jsou krásné vzpomínky.
1: Tak možná to je i podnět pro naše posluchače. Nejen si poslechnout tu hudbu, ale vzít si asi ne hned, protože za okamžik se rozezní, tak to už asi nestihnete, ale vrátit se k té Tolstého novele s tou hudbou v uších.
0: Je to určitě fajn si tu fantazii trošku obohatit i o to čtené. A já musím říct, že dohromady, když to člověk spojí, tak je to úžasný zážitek.
1: Janáčkův první smyčcový kvartet v podání Talichova kvarteta.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty od Leoše Janáčka v podání Talichova kvarteta. Jsme na návštěvě u Jana Talicha, kousek za Prahou. Musím říct, že jsem za panem Talichem jela v zimním čase, kdy nejen Praha, ale zejména okolí Prahy bylo docela zapadané sněhem, takže to tady je takové romantické. A pojďme dál k výběru skladeb, které pro naše posluchače stanice D-dur pan Talich připravil. Manuel de Falla, Čarodějná láska.
1: Tuhle skladbu jsem vybral v podstatě z jednoho jednoduchého důvodu. Byla to jedna z prvních skladeb, kterou jsem dirigoval, když jsem nastoupil do Českých Budějovic jako šéf-dirigent. A já jsem předtím měl samozřejmě několik zkušeností s většími ansámbly, než byl tenkrát ten náš Talichův komorní orchestr, který byl převážně smyčcový. Počínaje těmi Haydny, Mozarty, Beethoveny a tak dál. Jsme v Budějovicích samozřejmě trošku se snažili rozšířit repertoár i o to 20. století, což se nám během těch několika let povedlo. A jedna z těch prvních věcí, jak už jsem říkal, byl právě Falla, takže na to mám moc pěkné vzpomínky, na to objevování různých orchestrálních barevných palet a také spolupráci se zpěvačkou a tak dále.
0: Takže i pro vás to bude připomínka vlastně, pane dirigente, vašich začátků u Jihočeské filharmonie, protože to nebude s Jihočeskou filharmonií a vámi, ale poslechneme si tuto skladbu z nahrávky z naší fonotéky s filharmonickým orchestrem pod vedením Karla Marie Giuliniho a ten sopránový part zpívá Victoria de Los Angeles.

0: Tak to byla baletní hudba Manuela de Falli, Čarodějná láska, filharmonický orchestr řídil Carlo Maria Giulini, sopránový part zpívala Victoria de Los Angeles. Antonín Dvořák, Novosvětská.
1: Tak další skladba z našeho seznamu je samozřejmě obrovsky známá a je to vděčná skladba pro každého dirigenta, pro každý orchestr samozřejmě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji mohl několikrát dirigovat a tím pádem samozřejmě poslechl jsem si i nahrávky svého slavného předka a jsem mluvil s pamětníky o té interpretaci. Je to nesmírně zajímavé a poučné. Ale sáhl jsem i do nahrávek ze zahraničí a musím říct, že mě nesmírně oslovila nahrávka s Claudiem Abbádem a s berlínskými filharmoniky. Já vůbec mám Abbáda hrozně rád, jako dirigenta, jako interpreta. Protože on je jednak nesmírně charismatický dirigent a opravdu jde svojí interpretací do srdce té skladby bez zbytečné show, které občas jsme dnes bohužel svědky. A právě ta Novosvětská je oproštěná od jakékoliv bombastičnosti a
0: ta jeho.
1: A volí krásné frázování, volí krásná tempa, která jsou mi velmi blízká. Natočil to na CDčko s berlínskou filharmonií u Deutsche Grammophon. Existuje i live nahrávka z výročí, myslím, Evropské unie, která je samozřejmě lepší jako live výkon, je živější, je bezprostřednější, i ta tempa jsou trochu jiná, ale tu nemůžeme samozřejmě vysílat, ale musím ji doporučit každému, kdo se o tu Novosvětskou zajímá. Ta nahrávka u Deutsche Grammophon je samozřejmě zvukově perfektní i technicky, ale pořád myslím, že je úžasná, i když to není live výkon.
0: Rozlišujete mezi live provedením a studiovým provedením?
1: To je zajímavá otázka teď, když se ptáte zrovna v tomhle čase. Protože my teď jako interpreti v podstatě jsme odkázáni na... Ono to není nahrávání, ono to jsou to streamování, nebo vlastně je to jakási nahrávka, která ovšem je kvázi live nahrávka. A hudebníci se tím prezentují na internetu v jakékoliv formě, YouTube, Facebook a tak dál. My jsme vždycky předtím byli zvyklí, že na tato média se dávaly nahrávky, které člověk opravdu považoval za prezentabilní nějakým způsobem. A dneska vlastně, když se natáčí skoro všechny koncerty tímhle způsobem, člověk byl zvyklý, že když si pustí tu nahrávku, tak bude splňovat technicky parametry CDčka třeba, nebo nějaké nahrávky, která je studiová. Teď samozřejmě člověk hraje v prázdném sále, které je kvázi studio, ovšem je to jakoby live a je to zaznamenáno teda nemilosrdně se vším všudy, to znamená i s chybami, ovšem bez té atmosféry toho koncertu. Takže je to pro nás interprety taková nemilosrdná věc, protože vlastně my bychom chtěli aspoň někde třeba něco opravit. Přece jenom, když to člověk poslouchá doma potom na, když to řeknu slangově, na sucho, na gauči, tak ty chyby na něj samozřejmě z toho nosiče vyskakují daleko víc, než na koncertě, kde člověk podlehne té atmosféře toho live vystoupení. Nicméně ta doba je taková a možná je to dobře, protože my se budeme muset naučit hrát bez chyb. Ale nakonec tak to začínalo. Já, když si člověk poslechne nahrávky, ať už je to České kvartet, nebo Budapešť kvartet, nebo Jan Kubelík a všech těch starých interpretů, tak to je naprosto bez střihu. Všechno ani to nešlo. A my jsme teda poslední dobou bohužel sklouzli do toho, že už se střihá skoro každý takt po notách, abychom tu dokonalost tam dostali. Takže nakonec po tom všem, co jsem teď řekl, té stížnosti, tak nakonec to možná bude i přínos pro ten hudební biznis, hudební průmysl. Nevím, jak se ta situace bude vyvíjet dál, to asi neví nikdo dneska. Ale nicméně musíme s tím jako interpreti počítat.
0: No jasně, jestli prostě třeba to, co se streamuje, ono se to dosti často uchovává, že jo, aby se k tomu mohl posluchač nebo i ten interpret kdokoliv prostě vrátit, tak jestli se to bude uchovávat a skutečně se k tomu budou ti zájemci vracet, anebo ne, to se všechno vlastně ukáže teprve, to ještě v tuto chvíli nevíme. Dobrá, my si tedy Dvořákovu symfonii číslo 9 e-moll, 95. dílo skladatele z Nového světa, poslechneme z nahrávky, ze studiové nahrávky Claudia Abáda s berlínskými filharmoniky.

0: Symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa, 95. opus Antonína Dvořáka, hráli berlínští filharmonikové pod vedením Claudia Abáda. Jsme na návštěvě u Jana Talicha. Vaší doménou je, pane Talichu, samozřejmě instrumentální hudba, ale teď nám nad jednou částí z Bachových Matoušových paší řeknete něco o svém vztahu k hudbě vokální.
1: Já mám zpěv hrozně rád a už vlastně od malička mě říkali nejenom profesoři, ale i doma táta vždycky říkal, poslechni si zpěváky, jak zpívají, jak frázují, jak dělají glizanda, protože to je člověku nejpřirozenější a instrumentalisti by se mohli samozřejmě od těch dobrých zpěváků učit, protože zpěv je pro nás ta přirozenost, housle samozřejmě jsou potom už technicky ta nadstavba. A musím říct opravdu, že když člověk poslouchá ty špičkové zpěváky, tak mu to dá hrozně moc do interpretace. Tuhle nahrávku jsem ale nevybral kvůli zpěvu, ale kvůli houslistovi Jehudi Menuhinovi, který je pro nás jeden z největších, pro nás houslisty, jeden z největších vzorů. Není to nejmodernější nahrávka. Samozřejmě dnes už by se to takhle hrát nedalo, protože v dnešní době poučené interpretace a dobových nástrojů a tak dál, už je to samozřejmě zastaralé. Nicméně já jsem nechtěl vybírat z těch moderních nahrávek, protože těch je mnoho, ale zvuk houslí Menuhina je něco tak krásného. Říkali o něm, že to je anděl seslaný k nám na zem, protože jeho zvuk houslí jde přímo do srdce. Ono je to zvláštní, nedá se to dost dobře technicky popsat, ale jeho interpretace je také, jako jsme zmiňovali třeba u toho Abáda, tak je oproštěná od jakékoliv nánosu něčeho umělého. A opravdu ten jeho tón a jeho interpretace je čistá, bezprostřední a ohromně niterná.
0: My si tuto skladbu, část z Bachových Matoušových paší Erbar Medich Mein Gott, poslechneme tedy z historické nahrávky, kde Jehudi Menuhin hraje na housle. Doprovází ho hollywoodský symfonický orchestr pod vedením Antala Dorátyho a zpívá Oj labil.

0: Tak to byla jedna část z Matoušových paší od Johanna Sebastiana Bacha, Erbarme dich, mein Gott. Zpívala Ojla Biel, kontraaltistka, na housle hrál Yehudi Menuhin, proto náš hostitel Jan Talich tuto nahrávku k poslechu vybral a Hollywoodský symfonický orchestr řídil Antal Doráty. Housle, to je ústřední identita našeho hostitele. Setrváme u ní i v další skladbě. Bude to houslový koncert číslo 1 od Nicola Paganiniho a konkrétně tuto nahrávku pan Talich si žádá kvůli Šmuelu Aškenázimu.
1: Šmuel byl můj profesor za mých studií ve Spojených státech a ta jeho nahrávka Paganiniho koncertu je taková kultovní, je považovaná od té doby za vlastně jednu z nejlepších nahrávek vůbec toho koncertu.
0: A to přitom je to nahrávka z konce 60. let.
1: Z roku 69. A musím říct, že mě taky nesmírně oslovila, protože jednak jsem Šmuela znal a znal jsem jeho styl interpretace a on vždycky říkal, když jsme spolu cvičili Paganiniho kapriče, což byla nutnost na některé soutěže, protože on jinak neměl Paganiniho příliš rád. On neměl rád příliš cvičení na housle. On říkal, že v životě nikdy moc necvičil, že nejvíc cvičil, když mu bylo asi 14-15 let, asi 2 hodiny denně. A pak už od těch 18 cvičil tak půl hodiny vždycky. Což pro nás, jako jeho žáky a všechny ostatní kolegy, bylo strašně provokativní, ale ono to byla pravda. On byl nesmírně talentovaný člověk. No, je samozřejmě, protože ještě je naživu. Nicméně zpátky k Paganinimu. On říkal, když už teda hrajeme toho Paganiniho, tak pojďme ho brát tak, jako by člověk hrál Brahmse, jako by člověk hrál Brucha a jinou, dejme tomu v uvozovkách, kvalitnější hudbu. A opravdu ho tak se snažil interpretovat. Takže ten jeho Paganiniho koncert, ta jeho nahrávka je opravdu moc pěkná. Není to jenom technická show, ekvilibristika, kterou předvádí, samozřejmě v jeho případě bezchybně a s velkou lehkostí, ale jsou tam i krásné přirozené fráze, kde opravdu on si to tím svým způsobem užil, protože on byl velmi přísný na nás, abychom dobře frázovali, abychom dodržovali styl a dokázal nás takhle mučit hodiny a hodiny. A my jsme mysleli, že to dělá jenom nám, žákům, ale on to dělal i svému kvartetu. On byl primárius slavného Vermeer kvartetu. A nebylo to jenom frázování, on měl zvláštní přístup k frázování. A na to nemáme tady prostor, ale on měl i zvláštní přístup k intonaci, temperovaným přirozeným ladění a tak dál. A aplikoval to na své hraní a my jsme si vždycky jako žáci říkali, jak mu to funguje, když hraje třeba s kvartetem. A on to opravdu i s tím kvartetem dal dohromady a byla to nesmírně zajímavá zkušenost, kterou samozřejmě jsme zúročili až vlastně pro mě po 10 letech, když jsem nastoupil do kvarteta. A tam jsme se také samozřejmě museli zabývat intonací, takže se mi ty zkušenosti hodily a vrátily.
0: Šmuela Aškenáziho na této nahrávce Paganiniho houslového koncertu číslo 1 doprovází Vídeňský symfonický orchestr pod vedením Heriberta Essera.

0: Houslový koncert číslo 1 od Nicola Paganiniho hrál Vídeňský symfonický orchestr pod taktovkou Heriberta Essera. Solistou byl Šmuel Aškenázy. Pane Talichu, zahrál jste si taky ten koncert někdy?
1: Jako žák, ano, ale je to něco podobného jako s tím Ernstem. Já jsem nikdy, se přiznám, nebyl ten, když to řeknu takhle, technický typ, abych tyto skladby předváděl na pódiích takovým způsobem, aby to pro posluchače bylo zajímavé, a musím říct, že toho nelituji. Ušetřil jsem si tím spoustu nervů. Ale zase na druhou stranu, protože se věnuju i pedagogické činnosti a člověk samozřejmě musí si ty skladby projít, aby je mohl nějakým způsobem interpretovat žákům. A s přibývajícím věkem mě to nesmírně pomáhá, protože člověk musí pořád hledat. Musí pořád hledat nové technické aspekty, člověk se vyvíjí, vyvíjí se jeho technika a jsem nesmírně rád, že mám i některé kolegy, hledače, jak si říkáme, kteří neustrnuli jenom na tom, co se naučili z mládí, ale že pořád hledají, jak dál, co dál. A nejsou to jenom Češi, jsou to samozřejmě hráči, houslisti ze světa, profesoři i interpreti. A když se občas sejdeme na festivalech nebo na masterclasses, tak je to nesmírně zajímavé a obohacující, protože je to neohraničené věkem. Já si popovídám s váženými profesory, sedmdesátníky, o tom, jak oni třeba minulý týden změnili trochu postavení houslí, nebo že přišli na něco v levé ruce a tak dále. A teď vidíte, že jim to nadšení srší z očí a přitom člověk si říká, no tak, že už si nedá pokoj v těch 70 letech, ale je to nesmírně obohacující, protože člověk, já už teda taky nejsem nejmladší, a člověk v tu chvíli zapomene na ten věk a v podstatě se cítí pořád, jako by byl na té konzervatoři a pořád něco studuje a pořád se něčím zabývá na těch houslích. A myslím, že to je to, co nás udržuje v nějaké formě i psychické, ale i fyzické.
0: Já myslím, že se tomu říká radost ze života.
1: Je to, ano, je to určitý díl té radosti ze života, protože myslím, že, a to je pro mě trošku smutný, když dneska přijdu na pódia nebo do hlediště koncertního sálu a vidím mnoho interpretů a teď na tom výkonu vidím, že opravdu to nejsou ti, kteří by hledali. A je to jenom bohužel neinspirativní honba za technickou rutinou a takovou interpretační globalizací. A už málo výkonů je dneska takových, kde člověk cítí osobnost, určitý interpretační názor. A je čím dál tím míň profesorů, kteří by žákům dokázali nějakým způsobem v tomhle poradit a motivovat je. Takže musím říct, že jsem rád, že pořád ještě ale takový jsou a doufám, že jich bude čím dál tím víc.
0: Johannes Brahms, smyčcový kvartet číslo 2 a-mol. A to v interpretaci Tokyo String Quartetu a žádné jiné.
1: Já jsem tuhle skladbu vybral, přiznám se, trochu náhodně, protože jsem si vzpomněl na naše začátky, respektive na moje začátky, na kvartetní začátky. A vybral jsem ji proto, protože když jsem ještě za studií vyjel ven do zahraničí a měl jsem možnost poslouchat i jiné kvartety než české, protože ta česká kvartetní škola je samozřejmě velmi slavná, ale je také velmi jiná. Nebo dneska už tolik ne, ale před těmi 30 lety byla opravdu hodně jiná, než je škola anglická nebo americká. A mě strašně překvapilo to, že když jsem slyšel poprvé americký kvartet, myslím tedy teď ne Dvořáka, ale americké kvarteto, tak jak najednou ten přístup k tomu společnému hraní je úplně jiný než od českého kvarteta, kde člověk slyší jeden interpretační hlas, kdežto v tom americkém kvartetu přece jenom byly čtyři individuality, úžasní hráči, ale přesto nějakým způsobem dávali větší prostor tomu individuálnímu provedení. Člověk neslyšel jenom primária, neslyšel jenom melodii, neslyšel jedno těleso, jeden hlas, ale slyšel opravdu čtyři interprety, ovšem v dokonalém provedení. Teď to říkám triviálně, ono to teď zní velmi jako nehezky vůči těm kvartetům, ale musím říct, že mi to i do dneška trošku přetrvává, když člověk slyší špičková kvarteta, jako třeba Emerson kvartet, jak je to jiná tradice. A právě když jsme studovali Brahmse kvartety, tak mě zaujalo právě Tokyo kvartet ve své největší formě, v tom nejlepším obsazení, kdy se jim, mám pocit, podařilo skloubit dohromady tu interpretační dokonalost všech čtyřech nástrojů, všech čtyřech interpretů v jeden krásný, romantický v tomhle případě hlas. A my jsme tou nahrávkou kvartetu byli nesmírně oslněni a inspirovaní. A právě proto jsem ji vybral. Ona už to není nejmladší nahrávka, už bude tak 20 let stará, ale je pořád pro mě jedna z nejlepších.

0: podání Tokyo String Quartetu jsme vyslechli smyčcový kvartet číslo 2 od Johannesa Brahmse a máme tu Giacomo Pucciniho, slavnou árii z opery Madame Butterfly Un bel di vedremo. A sice Jan Talich si přeje nabídnout vám tuto árii na nahrávce s Marie Callas. Je to tedy historická nahrávka?
1: S Herbertem von Karajanem. Já mám několik důvodů vlastně pro tuto nahrávku. Jedna věc je zpěv, o tom už jsme mluvili, vlastně o nějakém vlivu zpěvu na nás, na instrumentalisty, kdy je opravdu pro nás nesmírně zdravé si poslechnout výborné zpěváky, jak frázují a hlavně, jak dělají glissando. Protože přiznám se, že málo, teď budu tam mluvit za houslisty, málo houslistů umí dělat dobrá, vkusná glissando. Já jsem měl to štěstí, že jsem strávil rok se Šmulem Aškenázem, kdy mě v uvozovkách mučil na mnoho stylech, mnoho provedeních glissand. A byla to úžasná škola, protože u nás samozřejmě je tradice ševčíkových glissand a tak dál, a pak přišla potom uvolnění, přišla vlna těch romantičtějších amerických interpretů glissand a tak dál. To je jedna věc, jeden důvod, proč jsem vybral zpěv. A druhý důvod je Maria Callas, která je pro mě jedna z takových srdečních záležitostí. Ona byla interpretka nesmírně niterná a silná ve výraze. Všichni ví, že to nebyla interpretka s nejbrilantnější nebo s nejlepší hlasovou technikou. Ona samozřejmě techniku měla úžasnou, ale jak byla nesmírně emotivní v tom jejím výrazu, tak sklouzávala často do forze, emocionální forze. A samozřejmě je to z toho hlasu slyšet.
0: To je něco za něco vždycky. No.
1: Je to něco za něco, samozřejmě už v tom pozdním věku to bylo víc slyšet, ale když byla opravdu na vrcholu svém interpretačním a ten hlas to ještě ustál, tak to jsou nesmírně, nesmírně silné zážitky, které člověk málo kdy slyší. Takže kromě toho jejího vlivu, toho jejího interpretačního silného vlivu, mám ještě ke zpěvu takový srdeční vztah. Když jsem byl na konzervatoři, tak jsem byl platonicky zamilovaný do zpěvaček, protože mně se strašně líbilo, jak, nevím, jak bych to popsal, zpěv je něco nesmírně přirozeného. A pro mě se každá ta zpěvačka na pódiu proměnila v krásnou dívku, když najednou začala přirozeně frázovat, přirozeně dýchat, dělat přirozená glissanda. A pro mě to bylo něco ohromně, nevím, jestli to můžu použít to slovo, i jako erotického. Mělo na mě ohromný vliv. A pak samozřejmě člověk, jak se vyvíjí jako interpret a člověk slyší ty úžasné hvězdy, tak nějakým způsobem to ve mně zůstalo. No a Callas to završila, ten vývoj. A je to pro mě taková jako špička toho pěveckého umění.
0: Maria Callas na historické nahrávce árie z Pucciniho opery Madame Butterfly Un bel di vedremo.

0: Ari un bel di vedremo z opery Madame Butterfly od Giacomo Pucciniho jsme vyslechli z historické nahrávky s Marií Callas. Orchestr milánské La Scala řídil Herbert von Karajan. Jsme na návštěvě u houslisty a dirigenta Jana Talicha a v sobotním dopoledni nám zbývá poslední skladba a bude to Beethovenova pátá symfonie.
1: Beethovena jsem vybral jednak z toho důvodu, že ten poslední rok, trošku nešťastný rok, covidový, se sice nesl ve znamení výročí beethovenského, nicméně jsme ho asi příliš si ho nevychutnali na podích, protože to nešlo. A já jsem se věnoval Beethovenovi v tomhle roce víc, protože jsme i s orchestry prováděli na různých oslavných koncertech jeho symfonie. Naposled minulý týden v Budějovicích jsme také streamovali The Best of Beethoven. A zase jsem si procházel historické nahrávky i moderní nahrávky. A protože samozřejmě v této době, kdy člověk nemá toho tolik, tak na to je čas. A musím říct, že to je, je to nesmírně zajímavé. A přišlo mi do ruky nejnovější, nebo dneska už ne nejnovější nahrávka, ale jedna z nejnovějších nahrávek Theodora Kurencise s německým ansámblem Beethovenovy páté symfonie. Je to na dobové nástroje a je to kontroverzní nahrávka se vším všudy. Musím uvést, než ta symfonie zazní, že to není můj vkus, není to můj šálek kávy, ale myslím, že by to posluchači měli si poslechnout, protože je to jedna možnost, jak interpretovat Beethovenovu pátou. Těch možností je nesmírně moc. Osudová, Beethoven nikdy nenapsal, že to je osudová symfonie, od něj jsme to nikdy neslyšeli, ani z jeho dobových materiálů, to přišlo až později, díky samozřejmě těm prvním taktům. A od toho se odvíjí nesmírně mnoho tempových změn. Někdo to interpretuje naprosto zásadně osudově pomalu, to pa-pa-pa-pam je až karikatura sama sebe. Nicméně Beethoven, jak je známo, se nechal velmi inspirovat nově vzniklým metronomem, na kterém spolupracoval i s Mátrem a tak dál. A napsal metronomy zpětně k mnoha svým skladbám. Jeho symfonie byly jedny z nich. A napsal tam metronom, který je velmi, velmi svižný. V podstatě nikdo, kromě pár interpretů moderních, počínaje Gardnerem a dál, to nerespektuje. Ta nahrávka, kterou slyšíte, je opravdu v tom metronomu, který napsal Beethoven. Je to nemilosrdné tempo. A musím říct, že i ta interpretace Kurencise je nemilosrdná. A to v tom smyslu, že je až vojenská, je to do určité míry násilné, je to takové burcování až k válce, mně to přijde. A někdy mi to přijde i trošku, já nevím, teď nenacházím pro to správné slovo. Člověk si u toho nevydechne. Jo? On nenechá člověka vydechnout. Třeba ta první věta je jedna velká tenze. Ale člověka nenechá vydechnout, že ta věta skončí. Člověk udělá tak a říká si, Ježíš Maria, co jsem to poslouchal.
2: A co jste nám to vybral?
1: Samozřejmě ta nahrávka vzbudila velkou kontroverzi, velkou kritiku v zahraničí. A je to opravdu od oslavných ód až po naprosté zatracení. Takže já doporučuji poslech, ať si člověk udělá sám na to názor. A musím říct, že to je poučná nahrávka v každém směru.
0: No tak já myslím, že jste teda napnuli nejen mě, ale i naše posluchače. Víte, na co se těším? Teď, až to budeme poslouchat, tak jsem zvědavá, nebo na co se těším, nevím, jestli se na to těším, ale jsem zvědavá na ten přechod k té poslední větě. Ten já si vždycky užívám nejvíc.
1: No, to je zajímavá věc, to je zajímavá věc. Kurencis, on je dneska taková hvězda, zvlášť v Německu, nedotknutelná v Německu, kde se teda nesmí příliš kritizovat, ale samozřejmě kritici mu vyčítají určitou takovou trošku show, nadstavbu k tomu, někdy až třeba ne tak potřebnou, ale on na druhou stranu je nesmírně charismatický dirigent. Někdy to trošku přehání, ale opravdu budí zájem Je to někdy prvoplánové, samozřejmě, protože v dnešní době asi nevzbudíte příliš zájmu o svoji osobu, o svoji interpretaci cestou, kterou šel třeba Abbado, nebo kterou šel Celibidache, nebo tři velký interpreti. Ta niterná cesta, oproštěná, bez kontroverzí, která jde opravdu jenom za tou čistou muzikou, to už se dneska příliš nenosí. Takže samozřejmě Kurensis šel trošku tou cestou, tou provokací. Ale je to inspirativní. Je to inspirativní.
0: Symfonie číslo 5 C mol, 67. dílo Ludwiga van Beethovena v podání orchestru Musik Eterna pod vedením Theodora Kurensise.

Symfonie číslo 5 C-moll, 67. dílo Ludwiga van Beethovena hrál orchestr Musik Eterna pod vedením Theodora Kurencise. Hudbu pro sobotní dopoledne vybíral Jan Talich. Na návštěvu k němu půjdeme i zítra. Naslyšenou se těší Vanda Dobrovská.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači D-dur, srdečně vás zdraví Lukáš Hurník. V následujících 4 hodinách budeme poslouchat hudbu z nedávno vydaných CDček České filharmonie a z nového alba klavíristy Tomáše Výška. Takže se těšte na Dvořákovy slovanské tance, Vítězslavu Kaprálovou a mimo téma na skladbu Ondřeje Kukala a Telemanovu serenátu. Začínáme první řadou Dvořákových slovanských tanců v orchestrální podobě opus 46. Českou filharmonii řídí Sir Simon Rattle.

Vítězslav Novák byl po druhé světové válce nejhranější český skladatel. Byly pořádány celé festivaly, zaměřené jen na jeho skladby. Pak se zájem vytratil a jen pozvolna se probouzí. Proto je tak cenné, když se objevují nové nahrávky jeho děl. O jednu se postaral Tomáš Výšek. Vítězslav Novák, klavírní koncert E-moll. Hrají Tomáš Výšek a Severočeská filharmonie Teplice řídí Petr Vronský.

0: Tomáš Výšek a Severočeská filharmonie Teplice, řízená Petrem Vronským, provedli klavírní koncert E-moll Vítězslava Nováka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: O plodnosti užšího vztahu séra Simona Rettla s Českou filharmonií se přesvědčíme i v druhé řadě Dvořákových slovanských tanců. Českou filharmonii řídí Simon Rettl.

Od Simona Rattla vede přímá linka k Magdaleně Kožené. Poslechneme si v jejím podání árii Kreonta z druhého dějství opery Antigona Josefa Myslivečka. Pražskou komorní filharmonii řídí Michel Švěrčevský.

0: To byla árie z druhého dějství myslivečkovy opery Antigona. Zpívala Magdalena Kožená, Pražskou komorní filharmonii řídil Michel Švěrčevský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tomáš Víšek na své nové album se zřídka kdy nahrávanými koncerty zařadil i klavírní koncert Vítězslavy Kaprálové. Talentovaná skladatelka měla blízko k Bohuslavu Martinů a zemřela v roce 1940 ve Francii ve svých 25 letech. Vítězslava Kaprálová, klavírní koncert D-moll hrají Tomáš Víšek, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

Tomáš Výšek se za svoji kariéru nahrál spousty soudobé hudby a mnohá díla premiéroval. Teď uslyšíme 10minutový koncert Fantazii, který současná skladatelka Jindra Nečasová napsala na základě inspirace Annou Kareninou. Jindra Nečasová, Anna Karenina, koncert Fantazie pro klavír, smyčce a bicí, hrají Tomáš Výšek a komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Šedivý.

0: To byl koncert Fantazie pro klavír, smyčce a bicí Jindry Nečasové. Hrál Tomáš Výšek, komorní filharmonii Pardubice řídil Marek Šedivý.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Existuje jen malý repertoár pro solující kontrabas. Ondřej Kukal ho rozšířil o svoji kontrabasiánu opus 29. Hrají Filip Waldman, Akademie svatého Václava a řídí Ondřej Kukal.

To byla skladba Kontrabasiana opus 29 Ondřeje Kukala. Hrál Filip Waldmann, Akademii svatého Václava řídil autor. A teď se vrátíme do baroka Telemannovým hodinovým oratoriem věnovaným strážcům hamburských cimbuří. Zjevně příležitostná skladba na objednávku města Hamburku, ale Telemann svou invencí vždy dokáže obohatit rutinu o místa plná muzikality a invence. Georg Philipp Telemann, Ihr rüstigen Wächter hamburgischen Zinnen, serenáda pro Zola Orchester, hraje a zpívá soubor La Stagione Frankfurt, řídí Michael Schneider.

To byla serenáta Georga Filipa Telemana věnována strážcům hamburských cimbuří. Hrál a zpíval soubor La Stagione Frankfurt, řídil Michael Schneider.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna z roku 1774 je ve skutečnosti jeho 63. symfonií. Obsazení orchestru s trubkami, tympány a dvěma vysokými lesními rohy in C alto navazuje slavnostní ráz typický pro Haydnovy symfonie v tónině C-dur. Ten je však působivě vyvažován temnějšími odstíny charakteristickými pro období Sturm und Drang. Finální věta je pak brilantním perpetuum mobile blízkým tarantele. Symfonii číslo 56 C-dur Josefa Haydna si poslechneme v provedení Bazilejského komorního orchestru hrajícího na dobové nástroje pod vedením Giovanniho Antoniniho. Nahrávka pochází z 18. dílu plánovaného kompletu Haydn 2032.

0: Dozněla symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna. Bazilejský komorní orchestr řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou druhou sbírku, nazvanou Skerci muzikály, vydal Claudio Monteverdi v Benátkách roku 1632. Tvoří ji árie a madrigaly pro jeden až dva solové hlasy a basso continuo, psané v moderním stylu. Z této kolekce si nyní vyslechneme kanzonetu Et epuro dunque vero pro soprán, sopránový nástroj a basso continuo. Solový part přednese Mariana Flores spolu se souborem Capella Mediterranea, který vede Leonardo Garcia Alarcón.

0: Vyslechli jsme kanzonetu Et epuro dunque vero z druhé sbírky skerci muzikály Claudia Monteverdiho. Účinkujícími byli sopranistka Mariana Flores spolu se souborem kapela Mediterránea, který řídil Leonardo García Alarcón.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v prosinci roku 1785 ve Vídni. Podobně jako v jiných klavírních koncertech vídeňského období, i zde Mozart bohatě rozvinul své umění instrumentace. Orchestr zde není pouhým doprovodným tělesem, ale se solovým klavírem často vstupuje do souhry na způsob komorní hudby, což platí zvláště pro dechové nástroje, které mnohdy získávají až koncertantní úlohu. Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme v podání Christiana Betzeidenhauta, který hraje na kopii klavíru Antona Waltra zhotovenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr řídí koncertní mistryně Petra Millejans.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout. Freiburský barokní orchestr řídila koncertní mistryně Petra Millejans.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve 30. letech 18. století napsal Jan Dismas Zelenka celkem 3 solová moteta s koncertantním partem fagotu. Moteto Barbara Dira Efera pro alt, 2 hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo z roku 1733 má podobu 3-věté kantáty tvořené jemi s recitativem u

0: To bylo moteto Barbara Dira Effera pro alt, dva hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Solový part přednesl Kai Wessel, ensemble Inegal řídil Adam Viktora.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem jej vydal roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po dnešním třetím kvartetu. Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zazní v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili novou nahrávku mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha. Toto dílo již po desetiletí vyvolává otázky týkající se interpretačního přístupu, zvláštní pozornost pak poutá problematika obsazení sborových partů. Sám Bach v dopise Lipské městské radě z roku 1730 uvedl, že sbor by měl mít alespoň 3 zpěváky na každý hlas, z nichž jeden by měl být koncertista, tedy solista. Dodává přitom ale, že ještě lepší by bylo, kdyby bylo možné obsadit každý hlas 4 zpěváky a mít tak každý sbor o 16 lidech. Tento dokument bývá vykládán různě. Někteří muzikologové a interpreti vycházejí z domněnky, že Bachovým ideálem bylo ve skutečnosti sólové obsazení jednotlivých hlasů. Zastánci sborového pojetí se naopak odvolávají právě na Bachův požadavek 3 až 4 zpěváků v každém hlasu. Italský dirigent a varhaník Andrea Marcon, jehož nahrávka za malou chvíli zazní, se ve své interpretaci zaměřil především na zvukovou vyváženost mezi sborem a orchestrem. Vychází přitom z provozovací praxe 17. století, která byla v Bachově době stále běžná a kterou skladatel zjevně považoval za samozřejmost. Rozdělení zpěváků na koncertisty a ripienisty. Některé sborové pasáže proto kvůli lepší zvukové vyváženosti s nástroji orchestru zpívají pouze solisté, zatímco v místech tuty se připojuje celý 24členný sbor. Mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha nyní zazní v interpretaci vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Berndt bas. Provedení řídí Andrea Marcon.

0: Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Berndt bas. Provedení řídil Andrea Marcon. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok nahrávek hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u poslechu stanice Český rozhlas D-dur. V následujícím vysílání klasické hudby se můžete těšit například na skladby Ference Lista, Jiřího Antonína Bendy, Karla Kovařovice nebo Karla Husy. Výběrem vás provede Robert Škarda. Nejdříve necháme zaznít ukázku z tvorby Josefa Suka, jednoho z hlavních představitelů české hudební moderny první poloviny 20. století. Ačkoliv jeho balada a serenáda pro violončelo a klavír vznikly jako samostatné skladby, vydány tiskem byly společně a jsou takto jako diptych i provozovány. Suk je komponoval jako student a později absolvent konzervatoře. Zádumčivá balada D-moll vznikla v roce 1891, optimistická serenáda A-dur o 5 let později. Baladu a serenádu pro violončelo a klavír opus 3 Josefa Suka zahrají členové Atostria, Stefan Heinemeier na violončelo a Thomas Hoppe na klavír.

Štefan Heinemeier na violončelo a Thomas Hoppe na klavír dohráli baladu a serenádu pro violončelo a klavír opus 3 Josefa Suka. Milí posluchači, nyní bude na stanici D-dur znít solový klavír, a to skladba od jednoho z nejvýraznějších klavírních virtuózů 19. století. Jde o novoromantika Ference Lista, autora, který se proslavil jak svým klavírním dílem, tak i písněmi nebo symfonickými básněmi. Uslyšíme jeho Liebesträume, soubor tří klavírních skladeb, vydaný v roce 1850. Sny lásky původně vznikly jako písňový cyklus. List ho však přepsal také pro solový klavír. Na nahrávce z roku 1981 hraje Daniel Barenboim.

0: Daniel Barenboim přednesl klavírní cyklus Liebesträume od Ference Liszta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nyní vás, milí posluchači, zvu k poslechu melodramu. Za vůbec prvního tvůrce tohoto hudebně dramatického žánru je považovaný český skladatel období klasicismu Jiří Antonín Benda. Patří ke skupině českých hudebních emigrantů, kteří odcházeli do jiných evropských zemí. Benda od roku 1750 působil jako kapelník u durinského vévody Fridricha v německé Gotě. Za okamžik zazní Ariadna na Naxu, Bendův melodram z roku 1775 na libreto Johanna Christiana Brandese. Existuje ve dvou variantách, v orchestrální verzi nebo s doprovodem smyčcového kvarteta. Poslechneme si původní orchestrální podobu, a to v českém básnickém překladu Václava Renče. V Bendově melodramu Ariadna na Naxu se na nahrávce z roku 2003 představí Jitka Molavcová jako Ariadna, Alfred Strejček jako Tézeus a Ludmila Mecerodová v roli nymfy hor Oready. Hraje Komorní filharmonie Pardubice za řízení Jaroslava Krčka.

spíš tak sladce, Ariadno, tvůj poslední klidný šťastný spánek. Zdá se ti zas jen o mně. Objímáš mě, má lásko. Má věrná. Ale já musím. Mám právo opustit ji. Mám právo zradit lásku. Svou lásku. Svou zachránkyni, milenku a ženu svoji.

já ničem a bídák, že mu rovno není. Vždyť chránila mne před Minoem, vyvedla mě z labirintu, s ní jsem zabil Minotaura, pro mě se i vlasti vzdala, prchla se mnou do pustiny a já bych jí zde nechal samu. Ariadnu samotnou? Na pospas hrůze, hladu, zvěři, samu? Ne, to ne, tak velkou oběť pro Atény. Vlast jsem zbavil ponížení. Teď mám doma stát se králem, což je svatou povinností. Ale i k lásce jsou povinnosti svaté.

0: ze sna mne volá.
1: Chrání, chrání svou Ariadnu.
0: Já svou Ariadnu?
1: Jen mě neopouštěj.
0: Říká neopouštěj, jak tuší.
1: Bozi, zadržte ho!
0: Ariadno!

Je snad to vůle osudu? Volají mne! Lodě jsou zde a čekají na mne. Záleží na mém rozhodnutí. Volají zas. Už vystupují z korábu a jdou si pro mne. Který běs je žen. Která fúrie jim ukázala cestu k mému ráji lásky.

Nesmím-li tě přivést jako královnu, tím spíš ne jako zajatkyni. Ale když najdou hrdinu z Athén u nohou ženy, ta hanba! Ne, city stranou. Přece nejsi chlapec. Přervi něžná pouta. Buď Tézeus, buď muž. Jdu s vámi, Athéňané. Čest i osud velí. A za mnou leží láska, štěstí, ráj.

když mě budou štvát lítost a výčitky v duši. Ten oheň v srdci už nezhasí nic, ať cokoliv velkého přijde.

když se vrátím na loď sám, bude zachráněna. Opouštím tě, abys žila. Hnula se zas. Pryč, než se vzbudí, ze zajetí jejího kouzla pryč. Už jdu, mý Aténané, všichni na loď! Té, jež mi zachránila život, té, která měla být můj život, ani cizí zrak se nedotkne.

za všech těch blažených dní mne výdalo ve skalách Naxu v tvých loktech, Téze? Proč ne i dnes? Jak se zardívá milostným studem. Jak to ostrovní pustinu zjasní.

Bez tebe, miláčku, z ní jde hrůza. Po čem se mi to stýská? V ocových sadech tam voněly růže, vánek tam voněl a slavík tam zpíval.

I odpaty skal, jež bičuje Příboj. Tam ta skála, jako by se chtěla zřítit. Teď zařval lev. Téze, já už procitla. Proč mě tu necháváš sama?

Nechat mě samu, marně jsem za ním volala v slzách. Aby tak zbloudil. Jsou jiné hrůzy, kromě Minotaura. Ani nechci myslet, co kdyby přepadly ho šelmy. Co potom, bozy, záchrany se nedovolá.

neodpovídá. Na mě už padá děs. Jak mě srdce buší.

0: ani vlna neskamení, jak sílí oblak se láska mění. Ztratil se za vlnou, za skalisky, daleko odplul, kdo ti byl blízký.
1: Odkud? Čí hlas? Kdo?
0: Já, Oreáda, nymfa hor, jej viděla jsem prchat za obzor. Jak světla dne se bál, pohledu na tvůj žal, bouře se tolik nelekal.
1: Běda mi.

Ale mohl Tézeus a opustit mě. Opustit lásku. Běda na obzoru lodní plachty, prchá, nic ho nezadrží.

Téze, opustit mě, když já jsem tě zachránila ze spáru i labyrintu smrti, když celá jsem se tobě oddala.

Když připlul na Krétu, zářil hrdostí mládí. Vlasy mu vlály a planuly oči. Vše na něm zpívalo, i když mlčel. Mé srdce bylo rozhoupaná loď a on můj břeh. A loď se rozletěla k břehu, s pláčem jsem se mu vrhla na hruď. Ach, nediv se, Téze, to soucit a láska mě za tebou vedou. Zachraň si svůj život pro mne.

zvítězil nad netvorem. A pak mě do náručí vzal a prchl se mnou. Kam? Sem, na ten pustý ostrov.

A teď jsem tu opuštěná, sama, navždy a úplně sama.

hněv na mě padá. Ach, jenom ne ten smrtelný stesk, tu váhavou, zdlouhavou, bez konce smrt. Už skončete rázem ta muka, ať už mě srazí váš blesk.

Ta pekelná řeka, ta skála, ta rokle, z které se fúrie šklebí. Jak strašlivě ví! Téseus mezi nimi. Pojďte, trhejte ho! Štvěte, zarduste ho! Sábejte! Rvěte! Tam ta propast a z ní plamen šlehá!

kudy to bloudím? Co dělám sama na pustém Naxu? Co ještě všechno mě čeká?

na královskou dcerou, vnučkou Boha, květem a nadějí své země. Vše bylo mé a šlo mi vstříc. Teď tu na skalách rukama lomím,

Jsem čistá, nevinná, nevěděla, co je pláč a bolest. Mé jaro kvetlo nestíněno láskou.

Žila jsem pokojně v náručí matky, její radost a pýcha. Bezpečně sladce míjel ten blažený věk. Slzy už nevrátí zpátky ten čas. Z něho mě vyvedl milostný klam. Za jednu chybu takový trest? Pro jednu vinu být zavržena všemi, tak sama.

svou dceru zmučenou hořem. Už nejsem tvá. Odpusť mi, odpusť. Zadrž své kletby a požehnej mi pokojnou smrtí.

Už jde, už přichází tvůj mstitel, tvůj zachránce, tvůj ohnivý přítel. Pod jeho bičem vzdouvá se moře, vítá ho Neptunův divoký zpěv. Zbaví tě výčitek, zbaví tě hoře, až nasytí bozy svůj strašlivý hněv.

Co se to kolem děje? Kam se podělo slunce? Je ráno a vůkol propastné černo.

0: se řítí, propasti zejí, před vlnobitím co nejrychleji dolů, z té skály dolů.
1: Kam prchnout? Všude jen smrt. Samá smrt. Všem je opuštěnou, pohltí mě smrt. A teď už jenom blesk. Teď uhodilo. Ta závrať. Bozi milost. Marně.

0: Jitka Molavcová jako Ariadna, Alfred Strejček jako Tézeus a Ludmila Mecerodová jako Nymfa Hor a Komorní filharmonie Pardubice za řízení Jaroslava Krčka přednesli melodram Ariadna na Naxu od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, s hudbou nejslavnějšího z Bachových synů, Karla Filipa Emanuela Bacha, zůstaneme ještě chvíli v Německu 18. století. Obrátíme se však k ryze instrumentální hudbě. Třívětá sonáta C-moll pro housle a klavír je dílem z roku 1763 a jednou z 12 sonát, které Karl Filip Emanuel Bach věnoval solovým houslím. Hrají houslistka Viktoria Mullova a klavírista Bruno Canino.

Sonátu C-moll pro housle a klavír Karla Filipa Emanuela Bacha hráli Viktoria Molová a Bruno Canino. Milí posluchači, na následujících více než 40 minut přijměte pozvání do Londýna první poloviny 20. století. Ralph von Williams patří k výrazným symfonikům této doby a vedle jiné orchestrální hudby je i autorem magického počtu 9 symfonií. Londýnská symfonie nebo také Symfonie Londýňana, je Williamsovou druhou v pořadí a poprvé zazněla v roce 1914. Po několika autorových revizích byla tiskem vydána o více než 20 let později. Londýnský filharmonický orchestr řídí Adrian Boult.

0: Dozněla Londýnská symfonie Ralpha von Williamse. Londýnský filharmonický orchestr řídil Adrian Bult.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení a milí posluchači, následující minuty na stanici D-dur budou patřit Italovi Giuseppe Verdimu a jeho slavné operní hudbě. Zazní úvodní scéna ze čtvrtého dějství opery Otello, jejíž premiéra proběhla v Miláně roku 1887. Desdemona zde v přetuše své smrti zpívá smuteční píseň o Jivě a modlitbu Ave Maria. Zpívat bude finská sopranistka Soile Isokoski, doprovodí ji Helsinský filharmonický orchestr pod taktovkou Mikko Franka.

Píseň o Jívě a modlitbu Desdemony ze čtvrtého dějství opery Otello Giuseppe Verdiho zpívala sopranistka Soile Isokoski, helsinský filharmonický orchestr řídil Mikko Frank.

Milí posluchači, naladěnou máte stanici Český rozhlas D-dur a u mikrofonu je Robert Škarda. Česká hudba 20. století má jen málo tvůrců, kteří se prosadili také v mezinárodním kontextu. Jedním z nich je pražský rodák, skladatel a dirigent Karel Husa, který od roku 1954 působil ve Spojených státech. Proslavil se hudbou pro Prahu, skladbou, která v roce 1968 reagovala na okupaci Československa. Nyní se zaměříme na jeho komorní tvorbu, v níž mají své významné místo skladby pro žesťové nástroje. Skladba inspirovaná přírodními krásami Landscapes, krajinomalby, obsahuje tři věty, které nesou názvy Severní lesy, Severní jezera a Cestovatelé. Landscape z Karla Husy zahraje soubor, kterému kompozici autor v roce 1977 věnoval. Western Brass Quintet.

Western Brass Quintet dohrál krajinomalby pro žesťové kvinteto od Karla Husy. Milí posluchači, hudba českého skladatele bude znít i v následujícím programu. Nahlédneme do odkazu Karla Kovařovice, skladatele a dirigenta přelomu 19. a 20. století. Dnes je známý především jako šéf opery Národního divadla v letech 1900 až 1920. Poslechneme si jedinou jeho koncertantní skladbu, koncert pro klavír a orchestr F-moll opus 6. Dokončen byl v roce 1887 a o 6 let později v Praze také poprvé zazněl. Klavírní koncert Karla Kovařovice zahraje na nahrávce z roku 1976 klavírista Zdeněk Jílek. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Josef Hrnčíř.

sonáta pro housle a dechové nástroje Jana Klusáka, dokončená v roce 1965. Autor v ní formou koláže pracuje s melodií středověké antifony Media vita in morte sumus. Uprostřed života ve smrti jsme. Skladba je rozvržena do tří vět, přičemž první a třetí věta je konfrontací autorovy hudební řeči se středověkou antifonou, přednášenou houslemi. Druhá věta je svěřena výhradně dechovým nástrojům. Sonátu pro housle a dechové nástroje Jana Klusáka zahraje houslista Ivan Strauss a Sebastian Orchestr pod vedením Libora Peška.

sonátu pro housle a dechové nástroje Jana Klusáka hráli Ivan Strauss na housle a Sebastian Orchestr pod vedením Libora Peška.

A nyní, milí posluchači, je pro vás připravena orchestrální hudba klasicismu. Anglický Mozart. Tak byl někdy nazýván varhaník, skladatel a současník Wolfganga Amadea Samuel Wesley. Wesley je vedle duchovní hudby, hymnů, sborů nebo kvartetů a trií autorem 7 symfonií. Jednu z nich si teď poslechneme. Čtyřvětou symfonii B-dur Samuela Wesleyho zahrají London Mozart Players s dirigentem Matthiasem Bamertem.

0: London Mozart Players pod vedením Matyase Bamerta dohráli symfonii B-dur anglického skladatele Samuela Wesleyho. Příjemné chvíle u dalšího poslechu stanice D-dur přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Příjemné sobotní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes nás zve k sobě na návštěvu houslista a dirigent Jan Talich. Jedu za ním do jedné vesnice za Prahou a než tam dojedu, poslechneme si jednu ze skladeb, které nám vybral k poslechu. Bude to stylově skladba pro housle solo, jedna z cyklu 6 polyfonních studií od Heinricha Wilhelma Ernsta. Její název zní Poslední růže léta.

0: Jana Talicha známe nebo můžeme znát jako šéfdirigenta Jihočeské filharmonie. Z minulosti v téže funkci Talichova komorního orchestru je primáriem Talichova kvarteta, příležitostně vyučuje na různých mistrovských kurzech, zejména v zahraničí, a je prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Věřím, že se alespoň k některým z těchto hudebních rolí našeho hostitele během našich dvou víkendových setkání dostaneme. Dobré ráno, pane Talichu. Můžu vám říkat pane Talichu, nebo vám mám říkat pane dirigente? Co vám je příjemnější?
1: Říkejte mi, jak chcete, dobrý den.
0: Dobré ráno.
1: Já se přiznám, že jsem se během té celé dirigentské dráhy trošku ostýchal být oslovován pane dirigente, protože jsem jako dirigent z velké části samouk a vzhledem i k mému jménu mě to přišlo žinantní, aby mě tak oslovovali, ale tak časem samozřejmě už jsem si trochu zvykl, takže už mě to tak nezaskočí.
0: Dobrá, my jsme naše sobotní setkání zahájili skladbou pro solové housle Poslední růže léta od Heinricha Wilhelma Ernsta v podání Gidona Kremera.
1: Já když jsem vybíral skladby pro to naše setkání, tak jsem vybíral z různých okruhů a samozřejmě ten první okruh byl ten houslový. A docela rád jsem se vlastně vracel ke svým oblíbeným nahrávkám i z dětství a ze studií na konzervatoři. No a samozřejmě pro nás etídy Ernsta jako pro konzervatoristy, musím říct, ne pro všechny, ale pro většinu z nás to byla taková nedostupná, technicky nedostupná meta je hrát a vždycky jsme vzhlíželi k těm, kteří to hráli na koncertech, k těm světovým interpretům. A mně se dostala do ruky už v mládí deska, právě Gidona Kremera, tenkrát černá deska samozřejmě. Tu mám do dneška, kde kromě té Poslední růže je ještě Král duchů, také Ernstova etída. A musím říct, že Kremer jako úžasný houslista, úžasný technik, to hraje naprosto nedostižně. Takže to byla snad nejhranější deska mého mládí.
0: A k další skladbě, kterou si poslechneme, kterou jste vybral, máte, jak už je zjevné z interpretace, také velmi osobní vztah, protože to bude od Leoše Janáčka smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty v provedení Talichova kvarteta.
1: To pro mě byl lehký výběr, jednak z toho důvodu, že jsem vlastně, dneska už je to kolik let, v roce 97, když jsem přišel do kvarteta, tak to už je před 20, 23, 24 let, tak to je jeden důvod a toho Janáčka jsme hráli nesčetněkrát, i jsme ho natočili na CDčka, ale já musím říct, že ten hlavní důvod byl ten, že na konzervatoři člověk vchází nějakým způsobem do toho hudebního světa a seznamuje se s repertoárem, nejenom ty solovým, houslovým, ale i komorním. Já jsem měl to štěstí, že samozřejmě ten komorní repertoár jsem od tátova kvarteta znal trošku šířeji a dostala se mi do ruky i samozřejmě novela Kreutzerova sonáta Tolstého a dělal jsem do školy nějaký referát o tom a táta mi dal nahrávku svojí Janáčka. A musím říct, že jsem tomu úplně, té muzice jsem úplně propadl. Mě to pohltilo na několik měsíců a vždycky jsem si říkal, že to by bylo krásné si to někdy zahrát v kvartetu. Naštěstí se mi to splnilo, ale opravdu si vzpomínám na ty večery, když jsem teda s tou knížkou v ruce poslouchal Janáčka a to jsou krásné vzpomínky.
0: Tak možná to je i podnět pro naše posluchače. Nejen si poslechnout tu hudbu, ale vzít si asi ne hned, protože za okamžik se rozezní, tak to už asi nestihnete, ale vrátit se k té Tolstého novele s tou hudbou v uších.
1: Je to určitě fajn si tu fantazii trošku obohatit i o to čtené. A já musím říct, že dohromady, když to člověk spojí, tak je to úžasný zážitek.
0: Janáčkův první smyčcový kvartet v podání Talichova kvarteta.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty od Leoše Janáčka v podání Talichova kvarteta. Jsme na návštěvě u Jana Talicha, kousek za Prahou. Musím říct, že jsem za panem Talichem jela v zimním čase, kdy nejen Praha, ale zejména okolí Prahy bylo docela zapadané sněhem, takže to tady je takové romantické. A pojďme dál k výběru skladeb, které pro naše posluchače stanice D-dur pan Talich připravil. Manuel de Falla, Čarodějná láska.
1: Tuhle skladbu jsem vybral v podstatě z jednoho jednoduchého důvodu. Byla to jedna z prvních skladeb, kterou jsem dirigoval, když jsem nastoupil do Českých Budějovic jako šéf dirigent. A já jsem předtím měl samozřejmě několik zkušeností s většími ansámbly, než byl tenkrát ten náš Talichův komorní orchestr, který byl převážně smyčcový. Počínaje těmi Haydny, Mozarty, Beethoveny a tak dál. Jsme v Budějovicích samozřejmě trošku se snažili rozšířit repertoár i o to 20. století, což se nám během těch několika let povedlo. A jedna z těch prvních věcí, jak už jsem říkal, byl právě Falla, takže na to mám moc pěkné vzpomínky, na to objevování různých orchestrálních barevných palet a také spolupráci se zpěvačkou a tak dále.
0: Takže i pro vás to bude připomínka vlastně, pane dirigente, vašich začátků u Jihočeské filharmonie, protože to nebude s Jihočeskou filharmonií a vámi, ale poslechneme si tuto skladbu z nahrávky z naší fonotéky s filharmonickým orchestrem pod vedením Karla Marie Giuliniho a ten sopránový part zpívá Victoria de Los Angeles.

0: Tak to byla baletní hudba Manuela de Falli, Čarodějná láska, filharmonický orchestr řídil Carlo Maria Giulini, sopránový part zpívala Victoria de Los Angeles. Antonín Dvořák, Novosvětská.
1: Tak další skladba z našeho seznamu je samozřejmě obrovsky známá a je to vděčná skladba pro každého dirigenta, pro každý orchestr samozřejmě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji mohl několikrát dirigovat a tím pádem samozřejmě poslechl jsem si i nahrávky svého slavného předka a jsem mluvil s pamětníky o té interpretaci. Je to nesmírně, nesmírně zajímavé a poučné, ale sáhl jsem i do nahrávek ze zahraničí a musím říct, že mě nesmírně oslovila nahrávka s Claudiem Abbádem a s berlínskými filharmoniky. Já vůbec mám Abbáda hrozně rád, jako dirigenta, jako interpreta. Protože on je jednak nesmírně charismatický dirigent a opravdu jde svojí interpretací do srdce té skladby bez zbytečné show, které občas jsme dnes bohužel svědky. A právě ta Novosvětská je oproštěná od jakékoliv bombastičnosti a
2: ta jeho.
1: A volí krásné frázování, volí krásná tempa, která jsou mi velmi blízká. Natočil to na CDčko s berlínskou filharmonií u Deutsche Grammophon. Existuje i live nahrávka z výročí, myslím, Evropské unie, která je samozřejmě lepší jako live výkon, je živější, je bezprostřednější, i ta tempa jsou trochu jiná, ale tu nemůžeme samozřejmě vysílat, ale musím ji doporučit každému, kdo se o tu Novosvětskou zajímá. Ta nahrávka u Deutsche Grammophon je samozřejmě zvukově perfektní i technicky, ale pořád myslím, že je úžasná, i když to není live výkon.
0: Rozlišujete mezi live provedením a studiovým provedením?
1: To je zajímavá otázka teď, když se ptáte zrovna v tomhle čase. Protože my teď jako interpreti v podstatě jsme odkázáni na... Ono to není nahrávání, ono to jsou to streamování, nebo vlastně je to jakási nahrávka, která ovšem je kvázi live nahrávka. A hudebníci se tím prezentují na internetu v jakékoliv formě, YouTube, Facebook a tak dál. My jsme vždycky předtím byli zvyklí, že na tato média se dávaly nahrávky, které člověk opravdu považoval za prezentabilní nějakým způsobem. A dneska vlastně, když se natáčí skoro všechny koncerty tímhle způsobem, člověk byl zvyklý, že když si pustí tu nahrávku, tak bude splňovat technicky parametry CDčka třeba, nebo nějaké nahrávky, která je studiová. Teď samozřejmě člověk hraje v prázdném sále, které je kvázi studio. Ovšem je to jakoby live a je to zaznamenáno teda nemilosrdně se vším všudy. To znamená i s chybami. Ovšem bez té atmosféry toho koncertu. Takže je to pro nás interprety taková nemilosrdná věc, protože vlastně my bychom chtěli aspoň někde třeba něco opravit. Přece jenom, když to člověk poslouchá doma potom na, když to řeknu slangově, na sucho, na gauči, tak ty chyby na něj samozřejmě z toho nosiče vyskakují daleko víc, než na koncertě, kde člověk podlehne té atmosféře toho live vystoupení. Nicméně ta doba je taková a možná je to dobře, protože my se budeme muset naučit hrát bez chyb. Ale nakonec tak to začínalo. Já, když si člověk poslechne nahrávky, ať už je to České kvartet, nebo Budapešť kvartet, nebo Jan Kubelík a všech těch starých interpretů, tak to je naprosto bez střihu. Všechno ani to nešlo. A my jsme teda poslední dobou bohužel sklouzli do toho, že už se střihá skoro každý takt po notách, abychom tu dokonalost tam dostali. Takže nakonec po tom všem, co jsem teď řekl, té stížnosti, tak nakonec to možná bude i přínos pro ten hudební biznis, hudební průmysl. Nevím, jak se ta situace bude vyvíjet dál, to asi neví nikdo dneska. Ale nicméně musíme s tím jako interpreti počítat.
0: No jasně, jestli prostě třeba to, co se streamuje, ono se to dosti často uchovává, že jo, aby se k tomu mohl posluchač nebo i ten interpret kdokoliv prostě vrátit, tak jestli se to bude uchovávat a skutečně se k tomu budou ti zájemci vracet, anebo ne, to se všechno vlastně ukáže teprve, to ještě v tuto chvíli nevíme. Dobrá, my si tedy Dvořákovu symfonii číslo 9 e-moll, 95. dílo skladatele z Nového světa, poslechneme z nahrávky, ze studiové nahrávky Claudia Abáda s berlínskými filharmoniky.

0: Symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa, 95. opus Antonína Dvořáka, hráli berlínští filharmonikové pod vedením Claudia Abáda. Jsme na návštěvě u Jana Talicha. Vaší doménou je, pane Talichu, samozřejmě instrumentální hudba, ale teď nám nad jednou částí z Bachových Matoušových paší řeknete něco o svém vztahu k hudbě vokální.
1: Já mám zpěv hrozně rád a už vlastně od malička mě říkali nejenom profesoři, ale i doma táta vždycky říkal, poslechni si zpěváky, jak zpívají, jak frázují, jak dělají glizanda, protože to je člověku nejpřirozenější. A instrumentalisti by se mohli, samozřejmě od těch dobrých zpěváků, učit, protože zpěv je pro nás ta přirozenost, housle samozřejmě jsou potom už technicky ta nadstavba. A musím říct opravdu, že když člověk poslouchá ty špičkové zpěváky, tak mu to dá hrozně moc do interpretace. Tuhle nahrávku jsem ale nevybral kvůli zpěvu, ale kvůli houslistovi Jehudi Menuhinovi, který je pro nás jeden z největších, pro nás houslisty, jeden z největších vzorů. Není to nejmodernější nahrávka. Samozřejmě dnes už by se to takhle hrát nedalo, protože v dnešní době poučené interpretace a dobových nástrojů a tak dál, už je to samozřejmě zastaralé. Nicméně já jsem nechtěl vybírat z těch moderních nahrávek, protože těch je mnoho, ale zvuk houslí Menuhina je něco tak krásného. Říkali o něm, to je anděl seslaný k nám na zem, protože jeho zvuk houslí jde přímo do srdce. Prostě ono je to zvláštní, nedá se to dost dobře technicky popsat, ale jeho interpretace je také, jako jsme zmiňovali třeba u toho Abáda, tak je oproštěná od jakékoliv nánosu něčeho umělého. A opravdu ten jeho tón a jeho interpretace je čistá, bezprostřední a ohromně niterná.
0: My si tuto skladbu, část z Bachových Matoušových paší Erbar Medich Mein Gott, poslechneme tedy z historické nahrávky, kde Jehudi Menuhin hraje na housle, doprovází ho hollywoodský symfonický orchestr pod vedením Antala Dorátyho a zpívá Ojla Bíl.

0: Tak to byla jedna část z Matoušových paší od Johanna Sebastiana Bacha, Erbarme dich, mein Gott. Zpívala Ojla Biel, kontraaltistka, na housle hrál Yehudi Menuhin, proto náš hostitel Jan Talich tuto nahrávku k poslechu vybral a Hollywoodský symfonický orchestr řídil Antal Doráty. Housle, to je ústřední identita našeho hostitele. Setrváme u ní i v další skladbě. Bude to houslový koncert číslo 1 od Nicola Paganiniho a konkrétně tuto nahrávku pan Talich si žádá kvůli Šmuelu Aškenázimu.
1: Šmuel byl můj profesor za mých studií ve Spojených státech a ta jeho nahrávka Paganiniho koncertu je taková kultovní, je považovaná od té doby za vlastně jednu z nejlepších nahrávek vůbec toho koncertu.
0: A to přitom je to nahrávka z konce 60. let.
1: Z roku 69. A musím říct, že mě taky nesmírně oslovila, protože jednak jsem Šmuela znal a znal jsem jeho styl interpretace a on vždycky říkal, když jsme spolu cvičili Paganiniho kapriče, což byla nutnost na některé soutěže, protože on jinak